Symfonie D-moll Cezara Franka patří k pilířům francouzského symfonismu. Je vystavěna cyklickou formou, kdy se jednotlivá témata vracejí napříč větami a vytvářejí pevný hudební oblouk. Frankovu symfonii D-moll si vyslechneme v provedení Slovenské filharmonie pod taktovkou Zdeňka Košlera.

Claude Debussy otevřel cestu hudebnímu impresionismu. Jeho smyčcový kvartet G-moll zaujme barevností i jemnou prací s motivy a rytmem. Skladbu si vyslechneme v podání Talichova kvarteta.

Vyslechli jsme smyčcový kvartet G-moll Claude Debussyho v podání Talichova kvarteta. Závěr bloku bude patřit Samuelu Barbrovi. Jeho adagio pro smyčce patří k nejdojemnějším skladbám 20. století a v této verzi, kterou dnes uslyšíme, zazní v úpravě pro varhany. Hraje Rudolf Inik.

Doznělo Adagio pro smyčce Samuela Barbara v úpravě pro varhany. Hrál Rudolf Inik. Příjemný poslech Českého rozhlasu D-dur vám přeje a od mikrofonu se loučí Simona Kostrhůnová.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

Milí posluchači, už několik týdnů se v DACAPu zabýváme hudebními formami, či lépe formovými typy. Dnes nás čeká forma, které se říká sonátová. Neobjevuje se však jen v sonátách, nýbrž i téměř ve všech klasických a romantických symfoniích, koncertech a kvartetech, a to zejména v jejich prvních větách. Sonátová forma je vrcholem hudební architektury. Malá písňová forma, o které jsme mluvili zhruba před měsícem, to je skromná roubená chaloupka. Rondo by se dalo přirovnat ke statku, kde se střídají zděné části s dřevěnými. Fuga to je chrám se složitou spletí sloupů, žebroví a vzpěr. A sonátová forma má svou architekturou nejblíže ke kamennému hradu, který musí obstát i v bitvě. Každé přirovnání sice kulhá, ale sonátová forma má s bitvou hodně společného. Je totiž postavena na konfliktu mezi hudebními tématy. Jsou většinou tři a skladatel nám je v první části nejprve představí, podobně jako dramatik uvádí do děje postavy divadelní hry. Předvedeme si to na skladbě, kterou máme všichni v podvědomí. Na první větě Beethovenovy 5. symfonie, Osudové. Prvnímu z trojice témat se říká hlavní téma. V Beethovenově Osudové vypadá takto.

Je zřejmé, že takové tři silné individuality nemohou v klidu vydržet pod jednou střechou. Zákonitě mezi nimi vzrůstá napětí, které se brzy rozroste v otevřený konflikt. Ten se odehrává v druhé části sonátové formy, takzvaném provedení. Je to trochu nešťastný termín, protože se plete s označením pro interpretační výkon, ale na lepší slovo zatím muzikanti nepřišli. Tak tedy témata exponovaná v první části se v provedení doslova poperou.

Když se vášně vybíjí, nastane buď smír, nebo se alespoň podaří dostat soupeře od sebe. Tady začíná třetí část sonátové formy – repríza. Témata zazní každé zvlášť, podobně jako na počátku. To znamená energické hlavní téma –

Sonátová forma tedy má tři základní oddíly. Expozici, provedení a reprízu. V expozici se uvádějí do hry tři témata, která musí být maximálně kontrastní. Kontrastu se dosahuje i tím, že se mezi první a druhé téma vloží rozsáhlejší mezihra, během níž skladatel zamoduluje. Vedlejší téma je tudíž vždy v jiné tónině než téma hlavní. Závěrečným tématem a případně krátkou dohrou se expozice uzavře. Klasikové předepisovali nakonec expozice repetici, což interpreti někdy dodržují a někdy ne. Pokud ano, zazní celá expozice dvakrát. Témata se nám tak snadněji vryjí do paměti. Pak začne provedení. Témata se tu různě prolínají, obměňují a deformují. Neustále se střídají tóniny, hudba se žene kupředu, bitva je v plném proudu. Načež se hudba uklidní a přichází repríza, kde se tři témata rozcházejí a znějí samostatně. No řekněte sami, jestli se to nepodobá bitvě. Ludwig van Beethoven sonátovou formu rozehrál v mnoha svých skladbách, ale jedna věc mu nevyhovovala. Ten happy end na konci. Ani v životě se nesmiřitelní soupeři přeci jen tak nerozejdou. Proto Beethoven připojil za třídílnou sonátovou formu ještě čtvrtý díl, takzvané druhé provedení. Témata se znovu na chvíli dostanou do sebe a celá věta tudíž neskončí smírem, nýbrž dramatickým vrcholem.

A teď je nejvyšší čas si celé hudební drama, tak jak je Beethoven vystavěl, pustit. Když dovolíte, na některé důležité momenty sonátové formy vás upozorním. Začínáme tedy hlavním tématem.

Milí posluchači, vylíčili jsme sonátovou formu jako bitvu. A Beethoven ji skutečně takto chápal. Věta, kterou jsme vyslechli, je vyjádřením souboje mezi člověkem a osudem. V této větě vyhrál zcela zřetelně osud, reprezentovaný hlavním tématem. Beethovenova devátá se závěrečnou ódou na radost má zcela opačné vyústění. Sonátová forma však nemusí mít vždy tak dramatický průběh. Její konfliktní charakter je mnohdy ukryt pod hudbou úsměvnou a neproblematickou. Málo kdo by asi hledal bitvu za první větou Mozartovy malé noční hudby. A přesto je psána úplně stejnou, totiž sonátovou formou, jako první věta Beethovenovy osudové. Věta je mnohem stručnější, provedení je doslova miniaturní a chybí samozřejmě druhé provedení, které vynalezl až Beethoven. Pojďme si poslechnout onu proslulou skladbu a složme poklonu velkému Mozartovi, kterému se podařilo ukrýt doutnající konflikt do tak idylického hávu. Škoda, že v životě je to o tolik složitější. Na tři soupeřící témata si vás ale při prvním zaznění expozice ještě dovolím upozornit. Hlavní téma malé noční hudby si však dokáže zapískat každé dítě.

Na závěr dnešního Dakápa se ještě vrátíme k Beethovenovi. Je zajímavé, že u tohoto skladatele s pověstí hudebního buřiče je sonátová forma tak pravidelná, exaktní a kamenná, na rozdíl od uvolněného a nápady hýřícího Mozarta. Poslechněme si závěrečnou větu z Beethovenovy 4. symfonie, čímž si dokážeme, že sonátovou formu nemusí mít vždy jen první věta. Konfliktní charakter ve finálních větách symfonií však bývá ukryt pod úsměvným výrazem. Tak tomu bude i zde, ale tři témata v expozici, provedení a repríza budou po sobě následovat s přímo beethovenovskou ukázněností. Věřím, že po dnešní instruktáži se v této větě vyznáte i bez nápovědy, bez nejmenších potíží.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Teď se potěšme dotykem génia Händlova, barokního mistra, v jehož bohaté tvorbě, čítající 600 děl, najdeme téměř vše, co tehdejší hudba přinášela. Německý řád, italskou zpěvnost, francouzskou rafinovanost, anglickou pompu, názvuky lidových melodií i dvorských tanců. To vše mimořádně zručně zpracováno a výsledkem je potěcha každého milovníka baroka. The English Concert s Trevorem Pinnockem teď hraje část Händlova Concerta Grossa B-dur.

0: Bedřich Smetana a klavírní skladba Slavnost českých rolníků z cyklu Sny hraje Tomáš Víšek.
1: Léta 1910 až 1981 vymezila životní a tvůrčí pouť amerického skladatele Samuela Barbera, autora asi 50 zajímavých děl, jimiž pokrývá všechny možné hudební druhy, vokální i instrumentální, komorní i symfonické. A připomeňme, že za operu Vanessa získal Barber v roce 1958 Pulitzerovu cenu. I my si teď vybereme z vokální oblasti Barberovy tvorby, a sice sborové. Sbor Ormond College z Melbourneské univerzity zaspívá The Virgin Martyrs, píseň o panenských mučednicích Gertrudě, Anežce, Cecílii, Barboře a dalších, které se teď radují u Boha a sbírají růže, lilie i fialky.

0: Sonátová forma je ustálený způsob uspořádání hudebních myšlenek v prvních větách klasických sonát, symfonií, smyčcových kvartetů a mnoha dalších druhů skladeb. V prvním oddílu sonátové formy se představí obvykle tři kontrastní témata. V druhém dílu se tato témata dostanou do vzájemného konfliktu, aby ve třetí části zazněla zase odděleně, ovšem proměněna vzájemnou konfrontací. To vše se odehraje během jediné hudební věty.
1: V době, kdy Mozart pracoval na své opeře Don Giovanni, složil jen tak mimochodem půvabnou serenádu, která se díky originálnímu a vtipnému a chytlavému nápadu v první větě a jejich prvních taktech stala jednou z nejoblíbenějších a nejslavnějších melodií všech dob. Ostatně ve Formanově filmu Amadeus je to krásně ilustrováno scénkou, v níž stařičký Salieri přehrává knězi své kdysi slavné melodie s otázkou, jestli je zná, a kněz jen záporně vrtí hlavou. Pak Salieri zanotuje pár taktů a knězova tvář se rozjasní. Ano, to znám, to je úžasné, nevěděl jsem, že jste to napsal. Načež Salieri odvětí, to ne já, to je Mozart. Tak zde jsou tyto tóny. Eine kleine Nachtmusik, serenáda číslo 13 G-dur Wolfganga Amadea Mozarta, první věta, Virtuosity Praga.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Berlínští filharmonikové teď s Claudiem Abbádem zahrají druhou větu první symfonie D-dur Gustava Mahlera. To, jakým způsobem mladý, ještě ne 30-letý Mahler v 80. letech 19. století propojil imaginaci a narrativ symfonické básně s architektonickou soudržností starších forem, je podle některých muzikologů ambiciózní projekt, který změnil žánr symfonie navždycky. Každá věta symfonie zvané Titán je zajímavá a originální něčím jiným. My sáhneme po druhé s tou výraznou kvartou v úvodním výrazném motivu s půvabným Ländlerem, německým tancem, jakýmsi předchůdcem vídeňského valčíku. Tady je druhá věta první Mahlerovy symfonie v podání berlínských filharmoniků.

Johann Sebastian Bach a árie z kantáty číslo 84 Ich esse mit Freunden mein weniges Brot. Zpívá Magdalena Kožená, hraje Muzika Florea, řídí Marek Štrincl.

D-dur, vaše tónina. Ludwig van Beethoven, romance pro housle a orchestr číslo 2 F-dur opus 50. Hraje Anne-Sophie Mutter, New Yorkskou filharmonii řídí Kurt Mazur.

Jan Václav Stamitz z Mannheimské školy, jeden z těch, kteří zdokonalili sonátovou formu, a jeho symfonie B-dur, třívětá, poslechneme si ji celou. Slovenský komorní orchestr řídí Bohdan Varchal.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Před námi na D-dur teď hudba velmi, velmi vzdálené epochy. Více než 500 let se posuneme zpět po časové ose, abychom se setkali s Heinrichem Isaacem, renesančním skladatelem frankoblámské školy, který působil v Německu, Rakousku i Itálii, a německá hudba mu vděčí za leckterý vývojový krůček. Isaac se narodil někdy v půlce 15. století a zemřel v roce 1517. Je to téměř přesně 500 let. Působil ve službách medičejských a posléze i jako dvorní skladatel císaře Maximiliána I. My si z díla jednoho z nejplodnějších skladatelů té doby vybereme tříhlasou italskou skladbu Fortuna Desperata pro vokálně instrumentální soubor. Katalánské soubory, sbor La Capella Real de Catalunya a ensemble Esperion 20, vede Jordi Savall.

Svět dnes žasne, jak je možné, že mistr takových kvalit, jakým byl Jan Dismas Zelenka, jen o 6 let starší současník velkého Bacha, byl tak dlouho opomíjen a teprve ve druhé polovině 20. století se objevil a zazářil jako klenot koncertních programů, především těch s duchovní hudbou. Té se v Drážďanech působící skladatel a kontrabasista věnoval především. Z instrumentální hudby je to jen několik opusů, z nichž navíc většina vznikla ve spěchu, jak sám Zelenka napsal, totiž během korunovačních slavností Karla VI. V Praze v roce 1723. Vedle Zelenkovy monumentální hudby k alegorické hře o svatém Václavu jsou to menší kusy pro malé ansámbly a přesto je v nich skryto neskutečné Zelenkovo mistrovství, vždycky překvapující harmonie, melodické bohatství, kontrapunktické umění i barevná instrumentace. Toto je jedna z těch skladeb, uvertýra pro 7 koncertantních nástrojů. První věta a s ní Kamerata Bern.

Josef Haydn, árie z opery Armida. Zpívá Thomas Quasthoff, freiburský barokní orchestr řídí Gottfried von der Goltz.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
2: Před námi je hudba anglického skladatele lehčí hudby jménem Ronald Binge. Mimo jiné je to autor známé alžbětinské serenády. Po první světové válce se nejprve živil tím, že hrál v kinech k němým filmům, začal psát filmovou hudbu a po 3 roky hrál ve známém Mantoványho orchestru. Po druhé světové válce psal pro BBC a svými skvostnými kousky vyššího populáru se proslavil. Jedním z jeho nejoblíbenějších je i skerco pro orchestr a la Beethoven, které zazní v podání Symfonického orchestru Slovenského rozhlasu v Bratislavě pod vedením Ernesta Tomlinsona.

0: Chacona a Passacaglia jsou polyfonní hudební formy postavené na stále se opakující basové figuře. V basové lince se donekonečna opakuje stejný motiv, ostatní hlasy jsou svobodné, ale musí respektovat rotující basovou figuru. Forma se často vyskytuje ve varhanní hudbě, kde se o bas starají varhaníkovi nohy.
1: Snad žádný ze starých mistrů nesformoval přechod od renesance k baroku tak, jako Ital Claudio Monteverdi, mistr především madrigalů a motet, světských a duchovních vokálních děl. Zatímco jeho rané madrigaly vycházejí z chromatické a složité polyfonie pozdní renesance, postupně Monteverdi přijal nový styl a jeho opera Orfeo znamenala začátek nové éry. Napsal několik oper a také stovky madrigalů a duchovních děl, tento ředitel kůru u svatého Marka v Benátkách a později kněz Claudio Monteverdi. My si poslechneme překrásný madrigal Zefiro Torna z Monteverdiho sbírky z roku 1632. Jedná se o skladatelovo kongeniální zhudebnění sonetu, v němž je vzýván Zefir, západní vítr, aby svým návratem probudil jaro, roztančil květiny, nechal zpívat ozvěnu v horách a snad i lásku, aby autor sonetu nebyl tak sám. Monteverdiho půvabný madrigal Zefiro Torna zpívají Magdalena Kožená a Anna Prohaska za doprovodu souboru La Cetra Basel.

Zřejmě nejslavnější skladbou Joaquina Rossiniho je předehra k opeře Wilhelm Tell. Již napsal na Schillerův námět o švýcarském vlastenci. Mimochodem je to jediná z 39 Rossiniho oper, psaná ve stylu velké francouzské opery s mohutnou výpravou, početnými sbory a balety. Však také Wilhelma Tella složil v Paříži jako svou poslední operu. Pak se jako skladatel, hvězda tehdejší Evropy, odmlčel a během následujících 38 let téměř nekomponoval. Čestná výjimka, po 12-leté pauze vzniklo jeho skvostné Stabat Mater. My ale zůstaneme u zmíněného Wilhelma Tella a oné slavné předehry, která se otevírá volně, pomalu plyne a teprve poslední asi 3 minuty po břeskné fanfáře se rozezní ten nejznámější hudební motiv, nejen této, nejen Rossiniho, ale všech oper všech dob. National Philharmonic Orchestra a Ricardo Chailly.

0: To byla předehra k opeře Wilhelm Tell Gioacchina Rossiniho. National Philharmonic Orchestra řídil Ricardo Chailly.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Klasika na dosah.
1: Každý všední den od 4 do 8.
0: François Couperin, 11. část cyklu Le Folie Françoise pro čembalo, hraje Mizzi Merson.

Wolfgang Amadeus Mozart, koncertantní symfonie pro housle, violu a orchestr S-dur, třetí věta. Pražská komorní filharmonie hraje, solisté jsou Josef Suk a Ivan Ženatý, řídí Jiří Bělohlávek.

0: Stanice D-dur a hudební portál Klasika Plus vám jako partneři nabízejí nejen hudební zážitky. Na webu www.klasikaplus.cz najdete kompletní informace o klasické hudbě, rozhovory, recenze a mnoho zajímavých souvislostí. D-dur a Klasika Plus, samá hudba.
1: Teď bude znít šestá píseň beze slov z pátého sešitu cyklu Felixa Mendelssohna Bartholdyho. Hraje Walter Gieseking.

Arcangelo Corelli, pátá část ze sonáty pro trubku, dvoje housle a basso continuo D-dur. Hrají Niklas Eklund, Vasa Barok Ensemble, řídí Edward Herritar.

Jan Václav Hugo Voříšek, mše B-dur a část Benediktus. Pražský komorní sbor a virtuozity Praha řídí Václav Neumann.

A nyní sonáta pro flétnu a varhany, u níž není jasný autor. Buď je to Johann Sebastian Bach nebo Carl Philipp Emanuel Bach. Je v tónině S-dur, druhá věta má podtitul Siciliána. Hraje Yoshimi Oshima a Jaroslav Tůma.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Bedřich Smetana, árie Mařenky z třetího dějství opery Prodaná nevěsta. Zpívá Gabriela Beňačková, orchestr Národního divadla v Praze řídí Rudolf Vašata.

červenci roku 1717 se na řece Temži v Londýně konala velkolepá akce. Král Jiří a svita jeho šlechticů se plavili z královského paláce ve Whitehall do Chelsea a doprovázelo je asi 50 hudebníků hrajících líbeznou hudbu tří svit, které pro tuto příležitost zkomponoval tehdy ještě německý skladatel Georg Friedrich Händel, vycházející hvězda anglického královského dvora. Dodnes patří jeho hudba k populárním kusům. Nám teď Academy of Ancient Music, prvotřídní soubor Christophera Hogwooda, zahraje 11. část ze svity číslo 1 F-dur.

Balet Apalačské jaro Aarona Copelanda oslavuje venkovský život amerických přistěhovalců s jejich křesťanskou etikou a vztahem k přírodě. Aaron Copland, Apalačské jaro, St. Paul Chamber Orchestra.

Josef Haydn, první věta z koncertu pro trubku a orchestr S-dur. Hraje Hakan Hardenberger, Akademii svatého Martina v Polích, řídí Sir Neville Mariner.

Etida je instruktivní skladba, na níž se má hráč procvičit v přednesu určitého prvku. Třeba skoky přes celou klaviaturu, skřížené ruce nebo rychlé běhy po hmatníku strunného nástroje. Z této školní formy se v romantismu vyvinula koncertní etída, co by virtuózní kus provozovaný před publikem. Frédéric Chopin, etída číslo 4, A mol z opusu 25, hraje Mauricio Pollini.

Renesanční skladatel Carlo Gesualdo da Venosa neproslul jen rituální vraždou manželky a jejího milence, na níž tehdejší soud neshledal nic nelegálního, ale také světskými madrigaly, v nichž používá neuvěřitelně smělé chromatické harmonie. Zpívají praští madrigalisté řízení Miroslavem Venhodou.

Ignác Moscheles, Scherzo Ballabile, druhá část ze sonáty pro violončelo a klavír číslo 2 E-dur. Hrají Jiří Bárta a Hamish Milne.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Jeremiah Clarke, pochod a menuet ze svity pro trubku a orchestr. Hrají John Wellis a The Wellis Collection and the English String Orchestra. Řídí William Boughton.

Jeden velmi slavný operní duet nám za chvíli zaspívají sopranistka Cecilia Bartoli a basbaritonista Bryn Terwl. Cecilia bude Cerlinou právě se vdávající za mládence Masetta. Bryn Terwl neodolatelným svůdníkem Donem Giovannim. Recitativ a duet La ci darem la mano, Tam ruku ti dám, drahá, z prvního dějství Mozartova drama Giocosa Potrestaný prostopášník aneb Don Giovanni za doprovodu Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, dirigent Myung Bun Chung.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Náš další starý mistr, kterého uvádíme, se narodil v roce 1567 v Liberci, tedy Reichenbergu. Byl to nejen skladatel, ale také hudební teoretik a dokonce básník a spisovatel. Němec Christoph Demancius. Mimo jiné vytvořil první slovník hudebních pojmů v němčině. Působil v Lipsku, Žitavě a při Freiberské katedrále. My si z bohatého, leč jen zlomkovitě zachovaného díla tohoto Monteverdiho současníka poslechneme polský tanec a galiardu. Demanciovi tance hraje Klemenčič Konsort.

z díla jednoho z nejplodnějších skladatelů všech dob, autora téměř 4000 děl, německého barokního mistra Georga Philippa Telemana, spojeného především s Hamburkem, kde jako hudební ředitel a pedagog působil 44 let, vybíráme dvě věty z hobojového koncertu E-moll v nahrávce Martina Stadlera a souboru La Stagione Frankfurt.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
2: Hudební barva je dána odlišným zvukem hudebních nástrojů, jejich kombinacemi, různými způsoby hry na ně. Fyzikálně je tvořená rozezníváním tzv. Alikvótních tónů, takže má hodně společného s harmonií. Impresionisté jako první oddělili barvu od ostatních hudebních prostředků a začali se jí zabývat samostatně. Vrcholem je pak takzvaná tembrová hudba, což jsou skladby postavené jen a pouze na barvě zvuku. Claude Debussy byl jediný, který rozvíjel celý život estetiku impresionismu. Jeho svit měsíce, tedy Clair de Lune, nelíčí přírodní světelné efekty, ale náladu, kterou vyvolávají. Debussy, Clair de Lune, hraje Ivan Moravec.

Opera Aida již Giuseppe Verdi komponoval k příležitosti otevření Suezského průplavu na objednávku velkého milovníka opery, egyptského vicekrále. Byla od své premiéry v roce 1870 mimořádně úspěšná a je dodnes. Její hudba prý nabízí to nejkrásnější, co kdy bylo v opeře napsáno. Ať už to jsou jímavé, intimní árie ústředních postav milostného trojúhelníku, nebo ať je to líčení nilské krajiny, nebo mohutné, davové, slavnostní, velkolepé scény s několikerými sbory, fanfárami a podobně. Vše dokázal Verdi vtělit do tohoto dramatu lásky egyptského vojevůdce Radamese, jeho milované Aidy, otrokyně a dcery etiopského krále, a Amneris, egyptské princezny, jež Radamese také miluje. Než všechno dospěje k závěrečnému dramatu a Radames s Aidou volí smrt, přijde okamžik, kdy ještě vše vypadá nadějně. Radames se vrací z bitvy jako vítěz, hodlá nechat osvobodit Aidu a vzít si ji za ženu. To je triumfální scéna vítězství a příchodu a nadšeného uvítání úspěšného vojevůdce. Mohutná zvuková masa, v níž nechybějí ani ty proslulé malé trubky, Aidovky, které si Verdi nechal vyrobit ve tvaru staroegyptských trubek. Toto je sláva Egyptu a triumfální pochod ze druhého dějství Aidy Giuseppa Verdiho. Sbor a orchestr Královské opery v Londýně řídí Lamberto Gardelli.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Milí posluchači, dovoluji si vás pozvat k poslechu hned celé plejády skladeb významných českých mistrů. Mé jméno je Bohuslav Vítek a netajím se svým upřímným vztahem k jejich tvorbě, jež často nachází obdivovatele nejen u nás doma, ale i v různých koutech světa. První skladba není příliš známá, přesto svého autora svou vitalitou nezapře. Předehra k opeře Antonína Dvořáka Vanda. Symfonický orchestr Českého rozhlasu řídí Tomáš Brauner.

Symfonický orchestr Českého rozhlasu s dirigentem Tomášem Braunerem nám nyní dokázali, že i méně známé skladby nezapřou své jinak velmi známé autory. Jednalo se o předehru k opeře Vanda Antonína Dvořáka. Je štěstím skladatele, když díky své specifické tvorbě vstoupí do širokého podvědomí. Tak lze hovořit i o Václavu Trojanovi, kterého pravděpodobně nejvíce proslavila hudba k loutkovým filmům Jiřího Trnky. Nahlédněme do jeho tvorby komorní. Pražské dechové kvinteto hraje Trojanovo divertimento. Soubor tvoří flétnista Jan Hetzl, hoboista Jiří Kaniak, klarinetista Jiří Štrengl, fagotista Lumír Vaněk a hornista Miloš Petr.

To bylo divertimento pro dechové kvinteto Václava Trojana. Hrálo pražské dechové kvinteto. Jiří Antonín Benda proslul jako protagonista hudební formy melodram. Vedle kompozic pro recitaci s hudebním doprovodem zkomponoval mimo jiné i řadu skladeb čistě vokálních. Jednou z nich je dílo nadmíru zajímavé. Solová kantáta pro soprán a orchestr Bendův nářek z roku 1792 je Bendovo vůbec poslední dílo. Je vlastně jakousi nikterak tragicky laděnou, nejbrž spíše sarkastickou výpovědí skladatele, jeho životní dráha pomalu končí. Zemřel 3 roky poté. Původní německý text převedla do češtiny Eva Bezděková a dirigent Milan Munsinger. Ten se svým ansámblem Ars Rediviva doprovodí Janu Jonášovou.

To byl Bendův nářek, kantáta pro soprán a orchestr Jiřího Antonína Bendy. Zpívala Jana Jonášová, soubor Ars Rediviva řídil Milan Munzinger. Smetanovo dílo klavírní je úctyhodné a tvoří zásadní součást celé jeho tvorby. Poslechněme si klavírní cyklus Sny ze skladatelova pozdního životního období. Hraje Igor Ardašev.

0: Igor Arrašev hrál klavírní cyklus Bedřicha Smetany Sny.
1: Český rozhlas D-dur.
0: A nyní nás jistě potěší nahrávka novějšího data. S potěšením sledujeme úspěšnou uměleckou dráhu Iva Kahánka. Jak nás přesvědčil na pražském koncertě slavných berlínských filharmoniků v roce 2014, velmi dobře se dokáže propojit s uměleckou výpovědí Bohuslava Martinů, konkrétně s jeho čtvrtým klavírním koncertem nazývaným Inkantace, což znamená zaříkávání. Nahrávku pořídil ovšem s Bambergskými symfoniky a jejich šéfdirigentem Jakubem Hrušou. Své vydavatelské síly zde spojili Suprafon a Bavorský rozhlas. Zde je tedy Bohuslav Martinů s Ivem Kahánkem z Bamberku.

Ivo Kahánek a Bamberští symfonikové zahráli pod taktovkou Jakuba Hruši čtvrtý klavírní koncert zvaný Inkantace Bohuslava Martinů. Vyslovíme-li slovo magnifikát, co by název skladby, ihned nás napadne několik možných autorů zhudebnění tohoto církevního textu, například Johann Sebastian Bach či Antonio Vivaldi. Už méně se ví, že reprezentační skladbou na tento text se může pochlubit i české teritorium. Magnifikat českého barokního skladatele Šimona Brixiho uslyšíme v provedení solistů Marie Fajtové, Pavly Jančové, Václava Lemberka a Kamila Jindřicha. Sbor Čerchovan a soubor Muzika Tusta řídí Marek Vorlíček.

To byla skladba Magnifikát českého barokního mistra Šimona Brixiho. Účinkovali solisté Marie Fajtová, Pavla Jančová, Václav Lemberg a Kamil Jindřich, dále sbor Čerchovan a muzika Tusta. Řídil Marek Vorlíček. U mikrofonu je stále váš průvodce světem české hudby Bohuslav Vítek. Nyní uslyšíme trio číslo 1 B dur Antonína Dvořáka. Poslechněme si ho v přednesu Kubelíkova tria. Kvity Bilínské, klavír Jana Talicha, housle a Karla Fialy, violončelo.

0: To bylo klavírní trio číslo 1 B-dur Antonína Dvořáka. Hrál Kubelíkovo trio ve složení Kvita Bilinská, klavír, Jan Talich, housle a Karel Fiala, violončelo.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Klasické symfonie z doby Haydna, Mozarta a jejich současníků nemohou zklamat. V mnoha případech se jedná o mistrovská díla. Patří mezi ně symfonie D-dur, 52. dílo Pavla Vranického. Poslechněme si ji v provedení Dvořákova komorního orchestru, řízeného Bohumilem Gregorem.

Symfonie D-dur, díl 52. Pavla Vranického, hrál Dvořákův komorní orchestr. Řídil Bohumil Gregor. Pozorní posluchači si možná povšimli, že v posledních hodinách se postupně seznamujeme se základními formami komorní tvorby. Solový klavír jsme slyšeli v cyklu Bedřicha Smetany Sny. Klavírní trio prostřednictvím tria číslo 1 B-dur Antonína Dvořáka. Dechovým kvintetem bylo divertimento Václava Trojana. Ještě nám chybí smyčcový kvartet. Nahlédněme do tvorby Zdeňka Fibicha. Jeho smyčcový kvartet A-dur hraje Kocianovo kvarteto. Pavel Hůla a Jan Odstrčil housle, Zbyněk Paďourek viola a Václav Bernášek violončelo.

Smyčcový kvartet A-dur Zdeňka Fibicha jsme slyšeli v provedení Kocianova kvarteta. A na závěr naší domácí hudební plejády dílo svým způsobem ojedinělé. Janáčkův zápisník zmizelého. Skladatel zaujal v Lidových novinách příběh muže, který se zamiloval do cikánské dívky a kvůli ní opustil své domácí zázemí. Eroticky laděný text je dílem neznámého Josefa Kaldy a bouřliváka Janáčka zaujal svou strhující výpovědí. Stačil mu k tomu solový tenor s klavírním doprovodem, uvnitř pak i menší part pro alt a malý ženský sbor. Zpívají Petr Straka, Dagmar Pecková a dámy Pražského filharmonického sboru. Sbormistrem je Pavel Kühn, na klavír hraje Marian Lapšanský.

To byl Janáčkův zápisník zmizelého. Zpívali Petr Straka, Dagmar Pecková a dámy Pražského filharmonického sboru. Sbormistrem byl Pavel Kühn, na klavír hrál Marian Lapšanský.

Prožijte neopakovatelný zážitek pod širým nebem. Zveme vás na hvězdně obsazenou prodanou nevěstu ve zkrácené koncertní úpravě s Kateřinou Kněžíkovou, Adamem Plachetkou, Danielem Matouškem a dalšími. Těšte se na orchestr a sbor Národního divadla pod taktovkou Roberta Jindry v originální scénické režii Michala Cabana. V sobotu 29. srpna večer na zámku Liteň nedaleko Karlštejna. Vstupenky v síti Ticketportal. Více na zamekliteň.cz.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Milí posluchači, srdečně vás vítám k poslechu hudby světových mistrů. Mé jméno je Bohuslav Vítek. Pro začátek vám chci nabídnout světoznámou předehru kopeře Ruslan a Ludmila Michaila Ivanovče Glinky. Hraje New Yorkská filharmonie, řídí Leonard Bernstein.

Pokračujeme v populárních skladbách. Italský koncert Johanna Sebastiana Bacha v tóně F-dur z roku 1735, který byl vložen do první poloviny druhého sešitu klavírních cvičení, známe, myslím, všichni. Zpravidla se hraje na dvoumanulové čembalo, kdy lze snadno rozlišit kontrastní střídání pasáží objevující se v italské hudbě, zvláště u Vivaldiho. Ale často se u tohoto italského koncertu také setkáváme s klavírní verzí. Bude tomu tak právě i nyní, kdy za novodobý klavír usedne dnes už legendární italská klavíristka Maria Tippo.

Italský koncert Johanna Sebastiana Bacha jsme slyšeli v podání italské klavíristky Marie Tipo. Z doby baroka se nyní přeneseme do období, jež září zvukovou bohatostí, ale v neposlední řadě i draživými prvky folkloristických zázemí dotyčných teritorií. Španělského skladatele a klavíristu Manuela de Falla proslavila zvláště hudba k baletním pantomimám Třírohý klobouk a Čarodějná láska, z níž vytvořil orchestrální svity doplněné vokálními složkami. Z Čarodějné lásky je nejznámější pětidobá pantomima a napětím nabitý ohňový tanec. Poslechněme si nyní v koncertní podobě tuto svitu celou. Solový part cikánské tanečnice flamenka zpívá Victoria de los Angeles. Londýnský orchestr Filharmonia řídí Carlo Maria Giulini.

0: Čargina láska Manuela de Falgi zazněla v provedení orchestru Filharmonia z Londýna pod taktovkou Carla Marie Giulinio. Solový mezzosopranový part patřil Victorii de Los Angeles.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Z niterného andaluského prostředí se nyní přeneseme na vídeňské koncertní pódium, kde se odjakživa střídají význační světoví instrumentalisté. Mongolsko-rakousko-švýcarská houslistka Patricia Kopačinskaja a turecký klavirista Vasil Sai nám zahrají nejslavnější z 10 sonát pro klavír a housle Kreutzerovu A-dur číslo 9 Ludwiga van Beethovena.

Tak bouřlivě končí Kreutzerova sonáta pro klavír a housle a dur Ludvíka van Beethovena. Hráli Fazel Say a Patricia Kopačinskaja.

Takzvaná programní hudba, zachycující mimohudební děje a jevy, získala v 19. století, tedy v období romantismu, významné postavení. Ke kompozici symfonické fantazie Francesca da Rimini inspiroval Petra Iljiče Čajkovského tragický milostný příběh dcery ravenského občana Guida da Polenta, skutečně žijící postavy, zachycený v 5. zpěvu Dantovy božské komedie. Strhující dílo uslyšíme v přednesu městského Birminghamského symfonického orchestru, řízeného Andrisem Nelsoncem.

0: Tak končí symfonická báseň Francesca da Rimini, 32. dílo Petra Iljiče Čajkovského. Birminghamský orchestr řídil Andris Nelsons.
1: Český rozhlas D-dur.
0: S Leonardem Bernsteinem, co by skladatelem, se můžeme setkávat mimo jiné ve skladbách pro sbor a instrumenty. Snad nejpopulárnější jsou Chichesterské žalmy. Jejich rytmická první věta vyjadřuje chválu Hospodina. V druhé větě zpívá solový chlapec, známý žalm, Hospodin je můj pastýř. A poslední věta toto působivé dílo přesvědčivě završuje. Jedná se o objednávku katedrály v Chichesteru pro tamnější festival v roce 1965. Uslyšíme českou nahrávku, a sice ve verzi pro chlapecké solo, zbor, harfu, bicí nástroje a varhany. Učinkuje Pražský filharmonický sbor, dětský solista Tobias Fanta a instrumentalisté Ivana Pokorná harfa, Aleš Bárta varhany a Jan Horvát bicí. Nastudoval a řídí Lukáš Vasilek.

0: Slyšeli jsme čičesterské žalmy Leonarda Bernsteina. V jejich komorní verzi účinkoval dětský solista Tobiáš Fanta, pražský filharmonický sbor a instrumentalisté. Řídil Lukáš Vasilek.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Vaším průvodcem světem hudby je stále Bohuslav Vítek. A dovolte mi, abych se nyní pochlubil jednou reprezentační nahrávkou našeho rozhlasového archivu. Její komplet klavírních koncertů Sergeje Rachmaninova s klavíristou Lukášem Bondaráčkem, s kterým spolupracoval symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK s dirigentem Tomášem Braunerem. Uslyšíme klavírní koncert číslo 3 D-moll Sergeje Rachmaninova.

Lukáš Vondráček a Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK hráli koncert pro klavír číslo 3 D-moll dílo 30. Sergeje Rachmaninova. Řídil Tomáš Brauner.

Mahlerovy písně tvoří zvláštní kapitolu ve světové tvorbě. Mezzosopranistka Magdalena Kožená a dirigent Sir Simon Rattle splňují jako špičkoví světoví umělci, ba dokonce životní partneři, nepsaný požadavek pevného uměleckého propojení solistky a jejího spolupracovníka u klavíru či na místě dirigenta. Poslechněme si, jak interpretují Mahlerovy písně na texty německého básníka Friedricha Rückerta. Učinkují berlínští filharmonikové.

To bylo pět písní na texty Friedricha Richarda, Gustava Mahlera. Zpívala Magdalena Kožená, berlínské filharmoniky řídil Sir Simon Rattle.

Vraťme se nyní do Itálie v době přelomu 17. a 18. století. Muzio Clementi bývá vzhledem k svému skladatelskému zaměření, ale významné práce vydavatelské a nástrojářské, nazýván otcem moderní klavírní techniky. Z jeho rozsáhlé tvorby nám vídeňský klavirista a klavírní restaurátor Gerd Hecher zahraje sonátu pro klavír H-moll.

0: Slyšeli jsme sonátu pro klavír H-moll Mucia Clementiho. Hrál Gerd Hecher.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Před několika hodinami jsme slyšeli Glinkovu předehru k opeře Ruslan a Ludmila na studování New Yorkské filharmonie a Leonarda Bernsteina. Je velmi zajímavé a lákavé slyšet takováto slavná díla pod taktovkou významných umělců. A tak tedy Leonard Bernstein podruhé. Symfonie H-moll, zvaná Nedokončená a dnes už konečně uváděná jako sedmá Franze Schuberta, skončila nikoliv snad z důvodu úmrtí autora, ale shodou jiných okolností torzem. Dvouvětý tvar, původní první a pomalá druhá,

druhá věta, snad budoucí části Velké symfonie, natolik zdomácnil, že figuruje v početné řadě světově známých děl i v této podobě jako jejich pevná součást. Tentokrát Leonard Bernstein diriguje orchestr Concertgebouw z Amsterdamu.

Zde končí Schubertova symfonie číslo 7 H-moll. Díky svému torzovitému dvouvětému tvaru bývá nazývána nedokončená. Hrál Concertgebouw Orchestr z Amsterdamu. Řídil Leonard Bernstein.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Připraven je malý pozdrav od velkého Händla a pro baroko tak typický svítivý zvuk zobcové flétny. Tady je část ze sonáty pro altovou zobcovou flétnu a čembalo F-dur v podání členů The Cambridge Music.

Mile překvapil nás Antonín Dvořák svou serenádou pro smyčcový orchestr. Bylo by nám věru zatěžko rozhodnouti se, které z věd příslušela by cena. Jsou tě vesměs tak zajímavé v celé koncepci myšlenkové i práci tematické, jakož i přehledné v celé osnově, že zajisté všude potkají se s úspěchem tak příznivým, jakému se tenkrát každá z nich těšila. Mimo jiné to napsal po provedení serenády Édur mladého Antonína Dvořáka kritik Ludevít Procházka. A věru těší se dodnes veliké přízní publika, to krásné, idylické dílo z roku 1875. A jak řečeno, každá z jeho pěti vět je malým klenotem. Teď tedy ta třetí, Viváče, v podání Pražské komorní filharmonie a pod vedením Jiřího Bělohlávka.

Velkým americkým melodikem, skladatelem lehkých a posluchačsky vděčných orchestrálních kousků byl Leroy Anderson, narozený v roce 1908. Jehož oblíbené kusy hrál hojně třeba legendární Boston Pops Orchestra pod vedením Artura Fiedlera. Promenáda, Plink Plank Plank, Jízda na saních, to vše jsou hity, které nejen v Americe doslova zlidověly. Anderson rád užíval i různé originální nápady, třeba v instrumentaci, což snad nejlépe ukazuje jeho The Typewriter, psací stroj. Ano, jeden z hráčů na bicí v něm totiž skutečně hraje na psací stroj a také má deskový zvoneček pro onen zvuk, když už je rameno stroje u konce a musí se vrátit. Skladbička z roku 1950 byla označena za jednu z nejduchaplnějších a nejchytřejších v historii. Tak si ji poslechněme. Na psací stroj hraje Alasdair Meloy, BBC Concert Orchestra řídí Leonard Slatkin.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Teď nás čeká vrchol Mozartovy opery oper Don Giovanni a scéna, kdy je hříšník stržen do hlubin pekelných. Zpívají Rodney Gilfry, Andrea Silvestrelli a Ildebrando d'Arcangelo. Anglické barokní solisty řídí John Eliot Gardiner.

Scherzo je skladba v rychlém třídobém metru a nejčastěji tvoří druhou nebo třetí větu symfonie, v níž počínaje Beethovenovými symfoniemi nahradilo pomalejší menuet. Scherzo mívá žertovný charakter a jeho prostřední pomalejší část se nazývá trio. Robert Schumann napsal svou třetí symfonii ze čtyř v roce 1850. Má netradičních pět vět a při premiéře měla relativní úspěch, což u Schumannových symfonií nebylo vždy pravidlem. Skladba vznikla po návratu z cesty podél Rýna, kterou podnikl se svou ženou Klárou. Robert Schumann, druhá věta ze symfonie číslo 3 Es-dur opus 97 Rýnská. V historicky poučené nahrávce The London Classical Players pod taktovkou Sira Rogera Norringtona.

Otevíráme přeslavné a mohutné vánoční oratorium Johanna Sebastiana Bacha. Kdyby se všech šest částí pro jednotlivé svátky vánočního období, připravené Bachem pro Vánoce roku 1734 a 5, provedly za sebou, trval by takový koncert bezmála 3 hodiny. My si teď dopřejeme jen několik minut, a sice z 5. části vánočního oratoria, připsané Bachem první neděli po novém roce. Mimo jiné je zde působivý tercet Ach, wann wird die Zeit erscheinen? Ach, kdy přijde ten čas, kdy přijde útěcha věřících? Zpívají a hrají členové Staatskapelle Dresden, řídí Petr Schreier.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Johannes Brahms, uherský tanec číslo 2, D-moll, pro klavír, hraje Jevgenij Kysin.

0: D-dur, vaše tónina.
1: Co říci o Beethovenově osudové, o jedné z nejslavnějších a nejhranějších symfonií světa, která nikdy nechybí v žádném žebříčku popularity světových symfonií, která se stala takřka ikonou západní hudby a jejíž vstupní čtyřtónový motiv, nazývaný motivem osudu, je snad tím nejrozpoznatelnějším, nejúdernějším a nejosobitějším v hudební historii. Znají ho i ti, kteří jinak o klasické hudbě nevědí prakticky nic. Nenáhodou se stal mimo jiné znělkou válečného vysílání BBC. Zvláštní je také fakt, že tento rytmus, tři krátké, jedna dlouhá, je písmeno V v Morseově abecedě. Připomínám, že Samuel Morse uskutečnil první telegrafické vysílání své signální abecedy až v roce 1844. A V je zároveň symbolem vítězství, victory, jak v anglosaských zemích někdy pátou symfonii označují. Onen motiv osudu a celá pátá se staly symbolem Beethovenova boje proti nepřízni osudu v podobě hluchoty, pro skladatele nejtragičtější rány. Přesto, nebo možná právě proto, je dílem génia, které musí uchvátit pokaždé. Tady je ta slavná první věta osudové. Českou filharmonii vede Václav Neumann.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. A přicházíme do opery. Poslechněme si oblíbenou kavatínu Figara z prvního dějství Mozartovy opery Figarova svatba. Opery, kterou na rozdíl od Vídně Praha okamžitě ocenila. Se vuol ballare, signor Contino. Chcete-li tančit, pane, já vám budu hrát na kytaru. A nebo ve verších, jak se zpívalo v českém překladu opery, liboli pánu v kole se točit, může si skočit, chci rád mu hrát, bude-li skákat, budu mu hrát. V italském originále teď onu kavatínu zaspívá americký basista Samuel Remy, hraje londýnský filharmonický orchestr a diriguje George Scholty.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Od 20. do 70. let 16. století žil v Itálii varhaník a skladatel, který je dodnes mnohými považován za jednoho z největších mistrů vokálního kontrapunktu, Giovanni Pierluigi da Palestrina. Prakticky celý svůj život prožil v Římě, kde působil v několika chrámech, včetně svatého Petra nebo Lateránské baziliky. Roku 1577 byl Palestrina papežem Řehořem 13. pověřen reformou gregoriánského chorálu podle pravidel Tridentského koncilu, což byl výraz obrovského uznání a důvěry. Většina Palestrinových děl je duchovních a inspiraci v něm nalézali a snad ještě nalézají skladatelé všech dalších staletí. Uslyšíme Palestrinovo zhudebnění žalmu 136 Super Flumina Babylonis při řekách babylonských, který připomíná tragédii hebrejského národa zničení Jeruzaléma v roce 586 před Kristem. Zpívají solisté kapely muzikále di San Petronio di Bologna, na varhany hraje Liuve Taminga.

Následující tóny jistě mnohokrát slyšel každý. Milovníci a znalci staré hudby je pak určitě rovnou zařadí. Tak jen pro formu. Ona slavná a známá znělka Eurovize, respektive Evropské vysílací unie. To jsou tóny z pera velkého francouzského barokního mistra Marka Antoana Charpentiera a otevírají jeho slavné zhudebnění hymnu z pera svatého Ambrože Tebe Bože chválíme, tedy Te Deum Laudamus. Le Musicien du Louvre, Mark Minkowski.

Karl Philipp Emanuel Bach byl nejtalentovanější z Bachových synů. Patřil k těm, kteří se zasloužili o vznik nového hudebního stylu, klasicismu, aniž by zcela zavrhnul otcovu polyfonii. Toto je úvodní sbor z jeho Markových paší pod taktovkou Helmuta Rillinga.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Leonard Bernstein byl skutečnou hvězdou Ameriky i světa. Talent, jaký se rodí jednou za 100 let, psalo se o něm. Gigant pódia. Jeho úchvatnou dirigentskou kariéru odstartoval záskok za náhle onemocnělého Bruna Waltra u New Yorkské filharmonie, u níž pak Bernstein strávil 11 let jako šéf dirigent a procestoval s ní svět. Také s ní milionům Američanů představoval klasickou hudbu prostřednictvím popularizačních televizních pořadů, díky nimž skutečně cestu ke klasice našli mnozí z nich. Ze skladatelského odkazu Leonarda Bernsteina, asi 90 opusů, v němž najdeme vážná díla i populární kousky a muzikál, vybereme právě z této oblasti muzikálové. Candid, opereta, muzikál, je založen na Voltaireově satyře o lidském bláznovství z roku 1759. Bernsteinův Candid je z roku 1956 a toto je jeho předehra. Los Angeleskou filharmonii vede sám autor Leonard Bernstein.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Giovanni Gabrieli byl Benátčan z přelomu renesance a baroka. Jeho Jubilate Deo provede sbor Westminsterské katedrály.

Hektor Berlioz, Uherský pochod z dramatické legendy Faustovo prokletí opus 24. Hraje Filharmonia orchestra, řídí Herbert von Karajan.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Johann Heinrich Schmelzer, Balletto di Pastori e Ninfe, pro dvoje housle, dvě violy a basso continuo. Hraje freiburský barokní konsort.

Italský basbaritonista Lorenzo Regazzo je rodákem z Benátek. Z města, v němž se žádný milovník staré hudby nemůže vyhnout géniu jiného rodáka slavného města na Laguně, Antonia Vivaldiho, který zde strávil převážnou část svého života. Není tedy divu, že Regazzo natočil mimo jiné album s Vivaldiho operními basovými áriemi. Vydal ho v roce 2006 a získal za ně prestižní ocenění Zlatého Orfea. My si z tohoto alba poslechneme árii z Vivaldiho opery Semiramide. Lorenza Regazza doprovází Concerto Italiano pod vedením Rinalda Alessandriniho.

Ludwig van Beethoven, čtvrtá věta z kvartetu číslo 9. Hraje Rafael Quartet. Kóda je závěrečná část skladby, která má za úkol dílo uspokojivě uzavřít. Často začíná velkou gradací a vyústí do výrazného, mnohdy mnohokrát opakovaného závěrečného akordu na tónice. Existují ale i kódy, které uzavřou dílo sklidněním do ztracena.

Franz Xaver Mozart, nebo také Mozart syn, byl šestým potomkem velkého Mozarta. Narodil se jen pár měsíců před otcovou smrtí. Učil se u Salieriho i Humla, komponoval, byl učitelem hudby v Haliči, řídil sbor ve Lvově a zemřel v Čechách. V Karlových Varech je také pochován. Z díla tohoto Mozartova syna teď necháme zaznít rondo pro flétnu a klavír e-moll v podání Roberta Aitkena a Robina McCabea.

Johann Josef Fuchs, Victime Paschali Laudes, velikonoční sekvence pro sóla, sbor a orchestr. Zpívá a hraje vokál ansámbl a orchestr Wiener Akademie, řídí Martin Haselböck.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Jan Křítel Kalivoda v finále ze symfonie číslo 6 F-dur hraje hofkapele Stuttgart.

Jan Dismas Zelenka byl mistr polyfonie srovnatelný s Bachem. V některých fugách ale experimentuje odvážněji než Johann Sebastian. Část Cum Sancto Spiritu, Zemše Dei Filii, je v podstatě fugou na jednom tónu, přesto je nebesky ušlechtilá. Soubor Tafelmusik řídí Frieder Bernius.

Capriccio je skladba s odlehčeným výrazem, mívá hravý nádech a vyjadřuje nějakou konkrétní náladu, která se ovšem může měnit i v průběhu skladby. Capriccio si spojujeme s hráčskou virtuozitou, která ale musí působit lehce, jako by o nic nešlo. Igor Stravinský, koncert pro housle a orchestr D-dur, čtvrtá finální věta Capriccio. Hraje Itzhak Perlman, Bostonský symfonický orchestr řídí Seiji Ozawa.

Z dnešního pohledu je Reicha ceněn zejména jako hudební teoretik a pedagog. Jehož práce se mnohokrát vydávaly a překládaly, ať už šlo o jeho pojednání o melodii, o harmonii nebo o kontrapunktu. Tady byla Reicha nejradikálnější v zásahu do stavby fugy. Jeho nový systém fug obdivovali i Berlioz nebo Liszt. Reichovy teoretické práce pečlivě studoval Bedřich Smetana. A my si teď ten nový systém fug můžeme přiblížit alespoň jednou z 630 klavírních fug, v nichž je veškerá Reichova teorie otištěna prakticky. Milan Langer hraje fugu číslo 9 G-moll na téma Domenika Scarlattiho.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. César Franck, symfonie D-moll a její třetí finální věta. Českou filharmonii řídí Sir John Barbioli.

Opět teď učiníme veliký skok do hudební historie. Míříme za vlámským hudebním skladatelem, označovaným za zakladatele benátské hudební školy, Adriánem Willaertem. Narodil se někdy kolem roku 1490. Působil v Paříži, v Římě, až byl jmenován kapelníkem chrámu svatého Marka v Benátkách, kde začal rozvíjet mimo jiné dvojzborovou techniku. Psal madrigaly, šansony, mše či moteta a do sakrální tvorby Willaertovi nahlédneme i my se sborem Oxford Kamerata. Mariánská modlitba Ave Maria.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Hluboko do historie, až do první půle 16. století, se nyní vydáme s hudbou Pierra Attegnanta, zajímavého skladatele, ale hlavně slavného francouzského a přímo pařížského hudebního vydavatele, který tiskl skladby své i svých současníků, včetně asi 1500 šansonů různých mistrů té doby v 630 sbírkách. Tiskl ale také mše, moteta nebo loutnové skladby. A je mu připisována i jedna velmi slavná francouzská píseň, Tourdillon, u nás známá jako Batalion. Attegnanův Tourdillon ve verzi pro sólovou loutnu zahraje Andráš Keček.

Johann Sebastian Bach a árie Kommt ihr angefochten Sünder z kantáty číslo 30. Zpívá Magdalena Kožená, muziku Floreu řídí Marek Štrincl.

Téměř všechny komické opery Joaquina Rossiniho charakterizují skvělá pěvecká čísla, humor, komické árie, dueta nebo terčeta, melodické bohatství, efektní nápady i v instrumentaci a také brilantní předehry. K Lazebníku sevilskému, ke Stratce zlodějce nebo ta, která otevírá Italka v Alžíru a kterou teď hraje National Philharmonic Orchestra zařízení Ricarda Šajího.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Philip Glass a svita z hudby k filmu Drákula z roku 1931 pro smyčcové kvarteto. Hraje Carducci String Quartet.

Z Mozartovy duchovní tvorby vybíráme skladbu Santa Maria Mater Dei, která má poměrně introvertní text, ale Mozart ho zhudebnil vesele až bujaře. Řídí Anthony Walker, zpívá a hraje soubor Cancellation.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

Milí posluchači, vrchol hudební architektury, sonátová forma, nás zaměstná i v dnešním Dakápu. Takovou péči si tento špičkový hudební útvar rozhodně zaslouží. Najdeme ho jako ústřední větu ve všech klasických symfoniích, sonátách, koncertech a smyčcových kvartetech, ale nevyhýbali se mu ani romantici a klasikové 20. století. Pro skladatele má totiž sonátová forma jeden velký význam. Umožňuje stavět rozsáhlé hudební celky a je schopna přenášet skutečně závažný hudební obsah. Sonátová forma vnáší do skladby dramatický děj, ale pozor, mám na mysli čistě hudební děj. Jakékoliv mimohudební představy nás odvádějí od podstaty věci. O tom, jak si klasičtí skladatelé této formy cenili, svědčí i to, že Ludwig van Beethoven opatřoval opusovým číslem jen ty své klavírní skladby, které obsahovaly sonátovou formu. Ostatní považoval zřejmě za druhořadé. Od posledního Dakápa, kde jsme si principy sonátové formy objasňovali, uplynulo už 168 hodin a bude proto dobré trochu osvěžit paměť. Tak tedy, sonátová forma má tři základní oddíly – expozici, provedení a reprízu. V expozici skladatel představí tři výrazné a vzájemně kontrastní hudební myšlenky – dramatické hlavní téma, zpěvné téma vedlejší, usazené do jiné tóniny a závěrečné téma. Myšlenky jsou propojeny mnohdy dosti rozsáhlými mezihrami. V druhé části sonátové formy, provedení, se témata dostávají do konfliktu a skladatel je evolučním způsobem zpracovává. V repríze se hudební myšlenky opět ozvou v základní podobě. Beethoven k tomuto schématu přidal ještě čtvrtou část, takzvané druhé provedení, které sonátovou větu přivede k dramatickému závěru.

Beethovenovu sonátu Měsíčního svitu jste určitě poznali. Ale jak vidno, orientace v prostoru osvětleném jen měsícem může být poněkud zrádná. Tato Beethovenova sonáta totiž nezačíná větou v sonátové formě, jak je to obvyklé, nýbrž s novým adágiem. Beethoven tento přestupek proti vžitým zvyklostem avízuje i v titulu skladby, již nazval Sonáta quasi una fantasia. Ve třetí větě se však sonátové formy dočkáme a za počáteční dezorientaci nás autor odškodňuje přímo krystalicky čistým sonátovým tvarem. Větu otevírá výrazné, virtuózní hlavní téma.

Myslím, že pro posluchače nejsložitější je orientace v expozici. Nejsou-li témata dostatečně výrazná, mohou nám jejich nástupy uniknout, nebo naopak považujeme za nové téma už některou z meziher. Navíc expozice může být někdy atypická. Některé z témat může chybět, nebo se naopak skladateli v hlavě urodí tolik nápadů, že napíše dvě vedlejší témata a podobně. Myslím, že bychom si mohli pustit několik expozic z Mozartových symfonií a procvičit si na nich své zlenivělé uši. Symfonie D-dur, Kechlův seznam číslo 202, má expozici jak z učebnice hudebních forem. Hlavní téma –

také první věta symfonie C dur má velmi pravidelnou expozici. Její vedlejší téma je natolik výrazné a mozartovsky úsměvné, že nebude ani nutné na jeho nástup upozorňovat. Zajímavé je, že expozice není nijak výrazně uzavřena a je několika taktovou mezihrou připojená k provedení.

Expozice slavné Haffnerovy symfonie už poněkud vybočuje z řady. Lze říci, že tu v podstatě chybí vedlejší téma. Hudba pouze zamoduluje do vedlejší tóniny, ale stále zní hlavní téma a jeho obměny. Teprve závěrečné téma vnese do expozice výraznější kontrast.

Mozartova překrásná symfonie G-moll má expozici první věty ozvláštněnu dvěma vedlejšími tématy a vcelku malým kontrastem mezi hudebními myšlenkami, neboť také hlavní téma je široce zpěvné.

Na závěr si pustíme předehru k Figarově svatbě. Z formálního hlediska je to tak trochu legrační kompozice. Začíná krásnou pravidelnou sonátovou expozicí. Expozice se ještě jednou zopakuje a pak by mělo přijít provedení. Ale Mozartovi se do něho už nějak nechtělo, nebo měl strach, že by předehra byla příliš dlouhá, a tak po druhém odeznění expozice připsal už jenom rozsáhlejší závěr a tím skladba končí. Znalec sonátové formy je tímto řešením poněkud roztrpčen a předehra k Figarově svatbě je tudíž jedinou skladbou, u níž je znalost principů sonátové formy posluchači na obtíž. Ve všech ostatních případech je to kapitál, který zúročíte, kdykoliv se setkáte s klasickou symfonií či sonátou. Budete totiž vtaženi do hudebního dramatu, napínavějšího než sebelepší divadlo.

Prožijte neopakovatelný zážitek pod širým nebem. Zveme vás na hvězdně obsazenou prodanou nevěstu ve zkrácené koncertní úpravě s Kateřinou Kněžíkovou, Adamem Plachetkou, Danielem Matouškem a dalšími. Těšte se na orchestr a sbor Národního divadla pod taktovkou Roberta Jindry v originální scénické režii Michala Cabana. V sobotu 29. srpna večer na zámku Liteň nedaleko Karlštejna. Vstupenky v síti Ticketportal. Více na zámekliteň.cz.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Milí posluchači, srdečně vás zdravím a dovoluji si vás pozvat k zajímavé pouti světem hudby, v níž se zastavíme v několika evropských teritoriích. První nahlédnutí bude do Německa prostřednictvím předehry k Weberově opeře Oberon. Fantazii pro klavír d-moll se přihlásí Wolfgang Amadeus Mozart z Rakouska. Dominantním dílem, jež nás čeká, je bezesporu oratorium Francouze Charlese Gounoda Mors et Vita. Varhanní sonátou číslo 5 Johanna Sebastiana Bacha se vrátíme zpět do Německa. Potom nás osloví svou skladbou Lacrimosa současný český skladatel Slavomír Hořínka a naši cestu uzavřeme Mozartovou malou noční hudbou, která je důvěrně známá po celém světě. Nejprve tedy přichází Karl Maria von Weber a jeho populární předehra k opeře Oberon. Skvělé vídeňské filharmoniky řídí Christian Thielemann.

Ještě dříve, než zazní monumentální oratorium Charlese Gounoda, nám zahraje portugalská klavíristka Maria João Pires fantazii pro klavír D-moll Wolfganga Amadea Mozarta.

Mozartovu fantazii pro klavír D-moll nám hrála Maria João Pires. Velkou Gounodovou doménou nejsou pouze opery jako z těch populárních Faust či Romeo a Julie, ale monumentální vokálně orchestrální díla. Právě nyní nás jedno čeká a nutno dodat, že jen stěží se nám vyskytne možnost slyšet je takto v celku. Vzhledem k jeho rozsahu, ale i uměleckým a technickým požadavkům si jeho nastudování může jen málo kdo dovolit. Třídílné oratorium Smrt a život, Mors et Vita, skladatel nazval posvátnou trilogii. Tím možná je vysvětleno pořadí dvou vzájemně protikladných slov, smrt a život. Podobně jako později vznikla Mahlerova druhá symfonie, i toto Gounodovo oratorium evokuje myšlenku nového života poté, co člověk smrtelník odejde z tohoto světa. Jaké jsou ony tři části trilogie? První nese název Smrt a jejím hlavním jádrem je monumentální rekviem. Druhá část se nazývá Soud, je na mysli samozřejmě poslední soud, jiný u vyvolených, jiný u zavržených. Třetí oddíl Život přináší v hudebněné části zjevení svatého Jana a končí monumentálním Hosana. Čeká nás tedy dílo úchvatné ve svém zpracování, jak pěveckých partů, tak i orchestrální složky. Gounodovu posvátnou trilogii Smrt a život uslyšíme v tomto provedení. Sola zpívají Barbara Hendricks, soprán, Nadine Denise, alt, John Ayer, tenor a José Van Damme, bariton. Dále účinkuje sbor Orfeon Donostiara, sbor Mr. José Antonio Sanz Alfaro a Orchestre du Capitole de Toulouse řídí Michel Plasson.

0: Poslouchali jsme monumentální třídílné oratorium Charlese Gounoda Smrt a život, Mors et Vita. Solisty byli Barbara Hendrix, soprán, Nadine Denise, alt, John Aller, tenor a Joseph Van Damme, bariton. Dále účinkoval zbor Orfeon Donostiara, zbormistr José Antonio Sanz Alfaro a orchestr de Capitole de Toulouse nastudoval a řídil Michel Plasson.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Vaším průvodcem hudebním světem je stále Bohuslav Vítek. V oratoriu Mors et Vita možno spatřovat novodobý protějšek podobných děl barokních mistrů Bacha a Händla. Johann Sebastian však proslul rovněž obrovským varhaním dílem. Ivan Sokol nám nyní přednese sonátu pro varhany číslo 5.

0: Sonátu pro varhany číslo 5 Johanna Sebastiana Bacha nám přednesl Ivan Sokol.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Bývá velkou zajímavostí propojení staré tvorby s novými, zvláště soudobými hudebními projekty. Věřím, že tuto častou dnešní praxi potvrdí i dílo úspěšného soudobého autora Slavomíra Hořínky, Lacrimosa. Někdejší text z počátku jedné části Lacrimosa di Illa, toho plačtivého dne, smutečným šerkviem, inspirovalo mnohé skladatele. Ve své skladbě Slavomír Hořínka připojil k orchestru dva solové instrumenty, koto a barokní housle. První ze jmenovaných je japonský strunný, asi 180 cm dlouhý hudební nástroj. Po jeho šířce je přes pohyblivé kobylky napnuto 13 strun, na které se hraje palcem, ukazováčkem a prostředníkem. Je možné také použít trsátek vyráběných ze slonoviny, která se navlékají na prsty. Hořínkovou skladbu Lacrimosa nám zahraje na koto Anna Fliegerová a na barokní housle Adéla Steinochrová. Komorní orchestr Berg řídí Peter Vrábel.

To byla skladba Slavomíra Hořínky Lacrimosa. Hrál komorní orchestr Berg, řídil Petr Vrábel. Solistky byly Anna Fliegerová, japonský nástroj Koto, a Adéla Steinochrová, barokní housle.

Hudbu českého soudobého skladatele pozdraví nyní o 400 let starší píseň anglického barokního mistra Henryho Persla. Osamělost má nejsladší volba. Zpívá John Mark Ainsley, na klavír doprovází Graham Johnson.

0: John Mark Ainsley zaspíval za klavírního doprovodu Grahama Johnsona píseň Henryho Purcella Osamělost má nejslabší volnost.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Nyní je čas na hudbu důvěrně známou, která nás navíc potěší svou pohodou a klidnou a příjemnou atmosférou. To jistě splňuje Mozartova malá noční hudba, světoznámá serenáda G-dur. Uslyšíme ji ve verzi pro komorní sdružení, pro smyčcové kvinteto. Hraje Hagenovo kvarteto. Lukas Hagen a Rainer Schmidt housle, Clement Hagen viola a Veronika Hagen violončelo. K němuž se připojí na kontrabas Alois Posch.

Poslední tóny Mozartovy malé noční hudby dozněly. Slyšeli jsme ji ve verzi pro smyčcové kvinteto v podání Hagenova kvarteta a kontrabasisty Aloise Poche.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Ve vysílání stanice je teď na programu další díl pravidelného cyklu pořadu staré hudby, který uvádíme pod titulem Od Claudia k Ludwigovi. Solisté nebo soubory hrají na historické nástroje nebo jejich repliky a v dobovém stylu podle studií, které zanechali sami komponisté nebo staří teoretikové. Ze stejných zdrojů vycházejí také vokální solisté či soubory. Dnešní díl připravil Rafael Brom. První skladbou bude klavírní trio G-moll opus 47 číslo 3 českého komponisty Leopolda Koželuha, který završil svou kariéru na vídeňském císařském dvoře. Byl jmenován kapelníkem dvorní komorní hudby po Mozartovi a v roce 1813 převzal jeho tituly krajan František Vincenc Kramář Kromr. Leopold Koželuch se v hudbě vzdělával v Praze u svého bratrance Jana Evangelisty Antonína Koželuha a také u Františka Xavera Duška. K povolání se sice připravoval studiem práv, ale když dosáhl úspěchu jako komponista baletů, rozhodl se pro kariéru hudebníka. Vydal se do Vídně, kde se uvedl jako klavírista a také jako dobrý učitel hry na tento nástroj a komponista. Jeho klavírní trio G-moll hraje soubor Trio 1790, které působí v Německu. Nese název roku, který je středem jejich repertoáru a ten zahrnuje hudbu od roku 1760 do konce vídeňského klasicismu, tedy kolem roku 1820. Členy souboru jsou Imbola Gombosová, violončelo, Annette Wennertová, housle a hráč na čembalo a fortepiano Harald Hören. Klavírní trio G-moll opus 47 číslo 3 českého komponisty Leopolda Koželuha.

Soubor s názvem Trio 1790, Imola Gombosová, violončelo, Anette Wendertová, housle a Harald Hören, fortepiano, hráli klavírní trio G-moll opus 47, číslo 3, českého komponisty Leopolda Koželuha. Narodil se ve Velvarech a zemřel roku 1818 ve Vídni. O 300 let dříve, roku 1518,

zemřel v Courté francouzsko-vlámský skladatel a zpěvák renesance Pierre de Lary. Patřil do stejné generace jako Josquin des Prez a jako dlouholetý člen habsburgsko-burgundské hudební kapely se řadí po bok Agricoli, Brimila, Copréra, Izáka, Obrechta a Verbeekeho k nejslavnějším a nejvlivnějším skladatelům nizozemského polyfonního stylu v desetiletích kolem roku 1500. Narodil se pravděpodobně v Tournai v dnešní Belgii a nejspíše se tam i vzdělával v katedrále Notre Dame, která měla významné hudební zázemí. O jeho raném životě se zachovalo málo dokladů. Pobýval v Chentu a v Newportu, v Kolíně nad Rýnem a roku 1492 vstoupil do společenství velké kapely císaře svaté říše římské Maximiliána I., kde zůstal po zbytek své kariéry. Tato velká kapela, hudební instituce Burgundsko-Habsburského dvora, měla už v roce 1494 za sebou významnou historii. Byla to ústřední instituce burgundské školy, kde působili Diffé a Bisnois i Okechem. Byla to impozantní hudební organizace, která se kvalitou vyrovnala papežské kapele v samotném Římě. Pierre de Lary psal mše, moteta, magnifikáty a šansony. Dnes je na programu jeho Missa de septem doloribus, sedmibolestná, pro pětihlasý mužský sbor. Zpívá Ars Antica de Paris, řídí Michel Sanvoisin.

0: To byla misa De Septem Doloribus, sedmibolestná, pro pětihlasý mužský sbor od Pierre de la Rue. Zpíval sbor Ars Antiqua de Paris, řídil Michel Sanvoisa.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Ludwig van Beethoven je autorem následující skladby v programu speciálu Staré hudby od Claudia Ludwigovi, který připravil Rafael Brom. Do rámce speciálu vstoupí soubor starých nástrojů Mozza Fiato, který bude hrát Beethovenovo rané vídeňské dílo, dechový sextet S-dur opus 71. Číslo bylo hudbě přiděleno v roce 1810, kdy je vydalo lipské nakladatelství Breitkopf a Hertl, když u nich leželo 5 let za tím ladem. To vysvětluje, proč má toto okouzlující rané dílo opusové číslo v sousedství 5. a 6. symfonie a císařského klavírního koncertu. S nimiž má jen velmi málo společného. Beethoven nakladatelství tvrdil, že sextet je dílem jedné noci, což podporuje fakt, že se nedochovala žádná skica sextetu, nicméně tvrzení odporuje známý fakt, že Beethoven téměř vždy své skladby přepracovával, někdy i léta. Může jít ovšem o výjimku. Sextet byl podle Beethovenova životopisce Alexandra Thayera složen v roce 1796. Na své první provedení čekal téměř 10 let, až do dubna 1806, kdy ho Beethoven nabídl do programu benefičního koncertu pro svého přítele houslistu Ignáce Šupancika. Tehdy hudební časopis Allgemeine Musikalische Zeitung popsal sextet v recenzi benefičního koncertu jako skladbu, která září svými živými melodiemi, nespoutanými harmoniemi a množstvím nových a překvapivých nápadů. Což je chvála s nádechem ironie pro tehdy 9 let staré dílo. Dechový sextet pro 2 klarinety, 2 lesní rohy a 2 fagoty S-dur opus 71. Ludwiga van Beethovena hraje soubor Mozza Fiato, umělecký vedoucí Charles Nídek.

Dechový soubor Mozza Fiato, umělecky vedoucí Charles Needek, hrálo dechový sextet pro dva klarinety, dva lesní rohy a dva fagoty S-dur, opus 71 Ludwiga van Beethovena. K vrcholům literatury pro solové housle patří soubor šesti skladeb, tří sonát a tří partit od Johanna Sebastiana Bacha. Sonáty jsou psány jako čtyřvěté skladby podle vzoru sonát da Chiesa, zatímco tři partity mají taneční formu. Všechna tato díla vyžadují mimořádnou dovednost ve dvojhlasem, trojhlasem a čtyřhlasem hraní, čímž jsou housle postaveny na roveň nástrojům s potenciálem pro akordickou hru a harmonii, jako jsou čembalo nebo varhany. Druhá sonáta A-moll začíná improvizačním gráve, které přímo přechází do fugy. Andante nabízí plynulou melodii přes stálou basovou linku ve stylu Vivaldiho koncertu. Čas od času se objevuje tercie a kvarta, které obohacují harmonii. Finálové allegro rezignuje na akordy a přijímá představu perpetuum mobile s výrazným využitím efektů echa. Bach předčil v oboru kompozice pro solové housle své předchůdce i současníky a svůj cyklus sonát a partit psal nejspíše během svého pobytu v Köthenu kolem roku 1720, pravděpodobně pro konkrétního houslistu. Sonáta pro solové housle číslo 2 A-moll Johanna Sebastiana Bacha, Bachův seznam číslo 1003, hraje Giuliano Carmignola na housle od Pietra Guarnariho, vyrobené v Benátkách roku 1733.

To byla sonáta pro sólové housle číslo 2 a mol Johanna Sebastiana Bacha, Bachův seznam číslo 1003. Hrál Giuliano Carmignola na housle od Pietra Guarneriho, vyrobené v Benátkách roku 1733. Následující skladba programu třetí symfonie D-dur France Schuberta podle Deutschova katalogu číslo 200 zazní dnes také v souladu s ideou speciálu. Bude hrát L'Orfeo Barok Orchestr, který řídí dirigentka Miki Gajk. Tento mezinárodně uznávaný barokní a také operní orchestr založili v roce 1996 Miki Gajk a hoboistka Karin van Herden na soukromé univerzitě Antona Brucknera v Linci. Jak to vypadá podle diskografie souboru? Jeho repertoár sahá od francouzských barokních suit a symfonií období Sturm und Drang až po díla klasického a raně romantického období. Tak tady je symfonie číslo 3 D-dur France Schuberta podle Deutschova katalogu číslo 200. Hraje barokní orchestr Orfeo, řídí Miki Gajk.